Písnička Third Side of the Moon právě dohrává 8 hodin a 13 minut. Posloucháte Rádio 1, nový Modest Mouse. Prostě to je vždycky radost, to je nádhera. Důležitý oznámení. Dneska má moje maminka narozeniny. A když má moje maminka narozeniny, to jí musím něco zahrát. A vím, že má ráda depešáky, tak si je tam takhle ve 4:15 pustíme. Pro moji maminku jedny depeš mout k narozeninám.